0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Izraelska vojska je v torkovem